0: Vyšlovně!
1: Ano!
0: Dojce se jasným těla!
1: Ano!
0: Hece dýla se fa prostě! Tak děkuji ho! Proč pa těle jde co nás blází?
1: Ani slova! Ani
0: slova! Ani slova! Ani slova! Klaudě se měla zop! Jedního pajka! Zapeci si jinak! Já si se mi podívat, co je v ní!
2: Oh, yeah.